0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
6: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
5: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
6: Café-gusto.cz.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přehánkami. No a večer budou srážky ustávat. Odpolední maxima 20 stupňů Celsia.
2: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: Dobré ráno, kdo pak se nám to sem zatoulal do toho studia neděle a Leontýnka je zpátky, zaspíme posluchači.
1: No to je dost taky, krásné ráno, jsme tady dnes plné polní, tak doufáme, že vy budete s námi.
3: Těšíme se na vás, čeká nás toho spousty, tak nám napište na 777-937-777, kdo pak vstáváte s námi. 7:04, startujeme nedělní vysílání z Eteru Hit Rádia právě teď.
2: Hit Rádio Vysočina.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: ráno, doufám, že se máte báječně. Chodí nám tady spousty SMSek, jdeme se na ně podívat. Dobré ránko, jste skvělé, máme vás rádi, vaše věrní posluchači. A jste skvělí tady mělo být, protože i když Filip je někdy holka.
1: No, to je pravda.
0: Děkujeme za SMSky, nebo tady další zpráva od Luďka, nejde mi na to kliknout, nevím proč už. Luděk, krásná, posílám radní pozdrav z vesnice pod Lysou horou, počasí polojasno 10 stupňů. Luďku, díky za zprávu, taky nám tady píše Helena. Ahoj Leonko, vítej zpátky, už si nám tady chyběla, prostě víkend s tebou je na 100%. To je hezký, že jo, Fildo?
1: Jako kdyby ty lidi nelhali, jak by to bylo dobrý, no.
0: Ty jsi
1: ne, samozřejmě my víme, že seš oblíbenkyně tady, ale není to náhodou, protože prostě přijde ta energie, takovej ten ale náplav, rozumíš, pozitivna, i když ty lidi mají pochmurný den.
0: A to jsem zrovna moc nespala dneska.
1: No já taky ne, se přiznám, a jsem trochu vyksyčenej ze včera, ale jsme rádi, že seš zpátky, takže já tě tady oficiálně vítám. A
0: koupíš mi snídaní, dlužíš mi.
1: To je pravda a přijímám tě do našeho hitrádiového kmene.
0: Každopádně, přátelé, kamarádi, já se omlouvám, protože já jsem moderovala dvoudenní festival, takže jsem si odskočila trošku někam jinam, ale už jsem tady s vámi a bude to dneska záživný, protože budeme rozdávat.

0: možná k tomu něco říct, protože my tady o tobě víme, možná ne každý, že ty jsi fotbalový komentátor, tak co si o tom mistrovství myslíš?
1: No, zatím musím říct hezký zápasy. Shakira mimochodem tam má taky svoji písničku, která se jmenuje Die Die, ta hraje před každým fotbalovým zápasem.
0: Ano.
1: No a já budu komentovat na letošní mistrovství se to taky 5 zápasů, ne že bych tam snad jel normálně tady z Prahy, ale první mě čeká 19. Každopádně všichni samozřejmě zatím jako jsou zklamaný, že Češi prohráli. Já jsem trošku unavený, protože jsem koukal právě od půlnoci do 2 do rána na Brazílii s Marokem.
0: Aha. Takže ty budeš mít svoji premiéru na mistrovství světa ve fotbale.
1: Náš mít.
0: Filip Lejček z Hitrádia, to je krásný. Jo, Ježíš, to musíme propálit všude.
1: Moc děkuju, ano. 5 zápasů budu dělat v základních skupinách, jestli budu dělat něco v playoff, nevím. Každopádně, aby jsme přinesli nějaký zpravodajství, Brazílie, Maroko 1-1, v noci Haiti, Skotsko 0-1 a teď se hraje.
0: Haiti hraje fotbal.
1: Haiti hraje fotbal a prohrál jenom 1-0.
0: Aha.
1: A teď momentálně hraje Austrálie s Tureckem, 60. minuta, Austrálie vede 1-0. Hraje se opravdu jako v jakýkoliv čas, skoro už se to začíná hodně rozjíždět.
0: Já se přiznám, že já jsem spíš hokejovej fanoušek, protože já a fotbal jsme moc kámošky. Na mě ty kluci jsou takový prostě šampoňáci, ale hokejisti jsou takový chlapy.
1: Jo, tak s tímhle souhlasím. Na druhou stranu to letošní mistrovství přineslo několik novinek ohledně pravidel a rozhodčí. Mají více možností kontroly u videa a tak, takže třeba simulant dostane hned žlutou kartu, protože rozhodčí mu to napráskají takzvaně od videa. Už se to stalo včera. Simuloval, dostal hned žlutou, rozhodčí to přehlíd, tak ho to opravil. Skvělý no, turnaj za mě, koukejte na mistrovství
0: z pohledu seta. Nás žen, z 99,9% na to koukáme stejně jenom kvůli těm chlapům, že jo, protože tomu nerozumíme,
1: jako
0: co si budeme.
1: Jako jsou tam hezký chlapy,
0: ale,
1: určitě.
0: Jasně, že jsou, ale prostě jo, je to prostě, no, to jsem říct nechtěla. Je to fotbalová událost roku, tak Filipe, já ti obrovsky gratuluju, že i ty budeš součástí mistrovství světa ve fotbale. Každopádně za chviličku David Koller, Calvin Harris a taky Golden. Za chvilku jsme zpátky.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Summer. Takhle chutná nedělní ráno z Eteru Hit Rádia. Leona s Filipem s vámi, vy naši posluchači, hezké dobré ráno. Kdo jste si užil koncert Evy Farný, bylo to naprosto famózní. Já teď koukám na videa. Paráda.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Cestující na lince z Londýna do New Yorku si uvědomila ztrátu drahého šperku až v hotelu. Letadlo mezi tím odletělo na další rotaci a šperk pod sedadlem přečkal cestu do Karibiku. Uklízeči na Bahamách prsten objevili a aerolinky ho ženě bezpečně poslali zpátky domů. Francouzský pekař upekl nejdelší bagetu na světě, měří přes 130 metrů. Na obří těsto museli postavit speciální pojízdnou pec, která se pohybovala podél dlouhého stolu. Tradiční pečivo po oficiálním přeměření pekaři potom rozkrájeli a rozdali lidem bez domova.
0: Pekař peče housky, už divuje kousky. Úplně se mi vybavila tahle dětská říkanka.
2: No a dopravní úřad v Manchesteru poslal muži omluvu poté, co automatický systém chybně vyhodnotil situaci. Kamera vyfotila auto těsně před objektivem, ale v téže vteřině proletěl pták. Počítač spojil rychlost mávání křídel s registrační značkou vozu a vygeneroval přestupek. Muž tedy nakonec nic platit nemusel a mohl si koupit něco dobrého.

Just Be Good To Me, hezké dobré ráno, za 2:03 na 8, 14.6. Chápete, že za půl roku jsou Vánoce? A to nám nezačalo ještě pořádně ani léto. Každopádně hezký dobrý den. Pojďme si připomenout, kdo dneska slaví, co se dnes děje. Světový den dárců krve, k tomu se dneska určitě ještě společně dostaneme. Donald Trump.

0: moderátorka 50 let a taky je Mezinárodní den koupele ve vaně. Já nevím jak vy, ale já vanu miluju, já nemám ráda sprcháče. Myslím jako sprchový kouty, se na mě tak podíval.
1: Kouty a sprchový taky.
0: Tak, sprchy prostě nemám ráda, ale miluju vanu, já si denně musím dát alespoň jednu vanu. Dejte vědět, jak to máte vy, 777-937-777. Jste tým sprcha jako Filip, anebo tým vana jako já. Do té doby abrakadabra Lady Gaga Chinaski, nebo taky tedy Swims a Lose Control.
2: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Kronoce. Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem Jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přeháňkami, no a večer budou srážky ustávat. Dnešní odpolední maxima 20 stupňů Celsia.
2: Dobré ráno. Vstávej Česko, neděle začíná. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
3: Hezké dobré ráno, 8 hodin, k tomu 5 minutek. Co byste řekli tomu, kdybyste dostali baterii s životností 300 let a zcela bez degradace? Degradace. To znamená, že byste nemuseli řešit žádné zásuvky, nic takového. Tak přesně tohle si řekneme za chviličku, protože to existuje. Sice v Číně, ale existuje. Každopádně hezké vstávání, teď už Imagine Dragons a Miley Cyrus.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: s kapelou Miraj, vzpomeneš si. A nejde jen o to, že Farna je první českou zpěvačkou a Popping vlastně vůbec první zpěvačkou, která si troufla na stadionovou show v Edenu. Včera měla první koncert ze tří, bylo to nádherný a podle toho, co koukám na videích, já jsem tam osobně nebyla, chystám se teprve v úterý, takže jsem na to sama zvědavá, jaký to bude zážitek, ale podle těch videí neskutečný. Scéně dominovaly tři monstrózní LED obrazovky, pod nimi už hrála kapela, zpívaly sbory, dokonce prostřední z nich skrývala další samostatnou scénu, ale hrálo se i uvnitř konstrukcí, chodeb, pod molem, na střeše, mezi fanoušky, nechyběly ohně, ohnostroje, tanečníci, kostýmy a tak dále. A tak dále. Netřeba všechno prozrazovat, protože opravdu ještě dneska a v úterý Evu čekají dva Edeny, ale podle toho, přátelé, co jsem viděla a kdo jste tam byl i z mých kamarádů a co jste psali, tak prostě bylo to nádherný a Eva je právem česká královna, co se týče popové scény.
1: No ono je to hlavně neuvěřitelný, když to vůbec vyslovíš. Koncert měla včera a čekají ještě dva Edeny, to je neuvěřitelná věc, vlastně dokáže vyprodat třikrát. No, měli jsme tady samozřejmě Marka Ztracenýho, ale prostě, jak ty jsi zmiňovala, Eva je fenomenální.
0: Já jsem na té ženské straně, prostě strašně jí fandím, krásný, neuvěřitelný a neskutečně inspirující. Takže pojďme si dát Evu Farnou, Miraje, vzpomeneš si právě teď.

0: cítíte léto ve vzduchu. Shella Big Khaled, Hit Radio. Hezké dobré ráno. Zmiňovala jsem tady, že Číňané to vyřešili za celý svět. Vyvinuli baterii s životností 300 let a zcela bez degradace. Chápete to? Pro ty z vás, kteří se třeba probouzíte a hned dobíjíte mobil, by to mohlo být skvělý. Funguje na bázi vody. Nedokážu si to moc představit, ale je to jako konec nabíječkové tyranie. Co si budem? Znamená to konec té věčné paniky, když v baru hledáte zásuvky u podlahy, konec šmátrání v batohu po powerbance, kterou jste si stejně zapomněli nabít, a už žádné škemrání u kolegů o kabel, který pak stejně nevrátíte, protože váš iPhone právě umírá. Nabijete a dobíjí až vaše pravnoučata. Já nevím, no. Já mám pocit, že ta baterka přežije i konec světa, Filipe.
1: To by mohla, hlavně by se to líbilo třeba i majitelům elektroaut, že by nemuseli dobíjet auto, jenom by si ho koupil, bez tankování, bys pořád neustále jezdil.
0: Co si o tom myslíš?
1: No, já nevím.
0: Já si nedokážu furt představit, na jaký bázi jako to funguje. Funguje na bázi vody, ale jako, jak na bázi vody? Nevím.
1: Víš, o co mi jde hlavně, že... No. Aspoň teda za mě degradace baterie není, že se nemusí dobíjet. Degradace znamená ztráta kapacity té baterie. Aha. Jako takové.
0: Ano.
1: Takže si myslím, že to není, že by se nemusela jako dobíjet vůbec, ale že nebude ztrácet kapacitu. To znamená, že i za 10 let bude držet ten telefon stejně dlouho jako na začátku.
0: Ať už je to, jak je to, buďme rádi za to, co máme.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Obyvatele jednoho ze skotských předměstí terorizuje divoký papoušek, který systematicky ničí zaparkovaná auta. Zbloudilý Alexander Malý si oblíbil gumu a na vozech celé ulici s oblibou okusuje stěrače a těsnění kolem oken. Místní řidiči jsou zoufalí, protože opravy škod je stojí stovky liber, no a ptáka se nedaří zaplašit ani odchytit. Ještě kolem roku 2010 věřila v existenci inteligentního mimozemského života méně než polovina Američanů. Podle průzkumu jehož výsledky zveřejnila stanice CBS News, dnes tento názor sdílí už většina, konkrétně 63%. Přibližně jeden z pěti Američanů si navíc myslí, že už lidstvo s mimozemšťany navázalo kontakt a další očekávají, že k němu teprve dojde. Vlastním očím nevěřili celníci, když kontrolovali švýcarskou turistku, která se vracela z dovolené přes pozemní hraniční přechod s Německem. V Tangenu převážela celkem 55 kufrů a tašek, v nichž ale nebylo nic, co by bylo pro provoz zapovězeno. Takže pánové, až si budete stěžovat na jeden těžký a velký kufr vaší manželky,

0: zpěvačka Ina Hot, posloucháte Hit Radio s vámi Lea s Filipem a taky po 9. hodině vaše oblíbená narozeninová ruleta. A vzhledem k tomu, že jsem tu včera nebyla, tak dneska ty narozeninové rulety budou hned dvě. A tak ještě někomu z vás rozdáme hodinky v hodnotě 7 500 korun. Prostě máme toho tady pro vás dneska spousty, tak rozhodně nikam neodcházejte a poslouchejte Hit Radio.
1: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
5: CZ.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost od severu s místními přehánkami, večer však budou srážky ustávat. Odpolední maxima na 20 stupních Celsia.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děngéši.
3: Hezké dobré nedělní dopoledne, 9:02, 14.6. Lea s Filipem s vámi a taky narozeninová ruleta. Ta se bude roztáčet dnešní dopolko, možná od polko dvakrát. Taky rozdáme někomu hodinky v hodnotě 7,5 tisíc korun. Máme tady toho pro vás spousty a samozřejmě milionové hity. Hudební políbení Dermot Kennedy, Kiss Me právě teď.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: června a jdeme na velmi důležité informace. Dnes je Mezinárodní den dárců krve. Super příležitost pro vás, přátelé. Kdo jste ještě nebyli, třeba nikdy jste nebyli, tak tady je pár zajímavých čísel. Ročně se v České republice odebere 50 milionů litrů. Zaznamená se tu lehce přes milion odběrů. Jedním odběrem se mohou zachránit, pozor, až 4 lidské životy. A to je nádherný, protože opravdu nikdy nevíme, kdy nějakou tu pomoc bude potřebovat i někdo z nás. Tak honem, honem, švihejte se nechat vysát i od někoho jiného než od šéfa, od dětí a od klíšťáků. Škoda, že s tou krví na těch transfuzích nebo transfuzních stanicích nesosají i tuk, že jo, a stres z nás. To by bylo, potom byli vysmátý národ.
1: To by bylo fajn, naopak.
0: A bylo by tam narváno pořád.
1: To by bylo, ale když budete darovat krev, tak většinou dostanete zadarmo snídani a hlavně ano. Máte nárok ano. Ten den mít volnost práce, takže ano. Jsou to i benefity, navíc můžete zachránit život a pro ty z vás, kteří se vyloženě nebojí krve, tak já jsem dříve chodil darovat krev pravidelně, za mě to ani nebolí, je to příjemný, mačkáš si tam ten balónek takhle na tom křesílku a... Za mě
0: to si
1: teď
0: pleteš s plazmou, ale.
1: Ne, to si nepletu s plazmou, to je odběr krve.
0: Jo, tak já jsem na odběrech balónek nemačka, ale na plazmě, jo, protože jsem chodila obojí a krev teda darovat chodím. I plazmu jsem chodívala, to už nechodím delší dobu, ale tu krev chodím, protože já mám nulku, takže vlastně taková ta vzácná krevní skupina, že by mohl de facto dostat každý. A říkám, pojďme udělat něco, co fakt může zachránit lidský život, protože není nic víc než naše zdraví. Takže prosím vás, běžte se registrovat, běžte darovat a já vám posílám další skvělou muziku. Co třeba poetika a blízko právě teď. Hezké dopoledne, jsme Hit Radio.

0: po čtvrt na 10, hezké dopoledne. Narozeninová ruleta čeká na někoho z vás, takže 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo měl, má nebo bude mít narozeniny, protože tam máme i hezký, nezapomenutelný zážitek.
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Cyril Stumblinin. Posloucháte Hit Radio, minutka po půl desáté a my jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A ptáme se, koho pak máme na telefonu. Hezké dobré dopoledne, kdo tam?
1: Krásné dopoledne, tady Petra.
0: Ahoj Peťo, odkud voláš?
1: Já volám z Kolče.
0: Ježíš, kde to je?
1: To je kousek od Prahy.
0: Kolče, to jsem ještě neslyšela. Každopádně prozrať, jaký máš víkend?
1: Víkend mám poměrně pohodový, užívám si ho s rodinou.
0: No tak to tiše závidím, my pracující, ale my jsme zase s Filipem tady v Eteru Hit Rádia a rádi s vámi. Každopádně prozrať, kdo má ve tvém okolí narozeniny, měl nebo bude mít?
1: Měla je moje maminka.
0: Maminka, jak tak se jmenuje?
1: Maminka se jmenuje Alena.
0: Alena, takže budeme hrát pro Alenu. Tak od tebe potřebujeme znát datum jejich narozenin.
1: Maminka měla 15. května.
0: 15. května, tak já to tady zadávám do našeho počítače, ten nám automaticky vyfiltruje hudební ukázky a jdeme, Péťo, na pravidla. My ti zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 15. května. Je to den, kdy tvoje maminka slavila narozeniny a také den, kdy 3 hudební interpreti ovládali světové žebříčky hudebních hitparád a na tobě bude jeden z těch songů si vybrat a společně ho mamince Alence pošleme. Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Romantická píseň z filmu Pearl Harbor, Fade Hill, There You Will Be. Chceme nebo ne? Chceme.
1: Tak jo, tak chceme, já jí mám ráda.
0: Jsem to tak rozhodla za tebe, viď?
1: Ne, já jí mám ráda, takže spíš jsem jako přemýšlela a jo.
0: Dobře. Tak teď máš taky takový ten čas sama pro sebe, aby si mamince mohla popřát skrz éter Hit Rádia. Pojď, Péťo, na to.
1: Tak maminko, já ti přeji všechno nejlepší k narození nám dodatečně, ještě jednou, a chci ti poděkovat za to, jak nám pomáháš se vším, kdykoliv potřebujeme.
0: To je krásný. To mám radost, že máme tak hodný posluchači a tak hodný maminky. Každopádně, Péťo, my samozřejmě pro tebe tady máme ještě něco navíc, nejenom to, že pošleme mamince song, který jsi vybrala, je to i takový tip, na co se třeba dneska večer odpoledne podívat, že opustit si Pearl Harbor, taková romantika. Každopádně partner naší narozeninové rulety je firma Na zážitky a my tady dneska máme něco takového hezkého, příjemného. Zeptám se, máš děti?
1: Ano, mám dceru.
0: Máš dceru, kolik jí je let?
1: Dcerce je 8 let.
0: No tak to bude krásný, protože ty tady od firmy Na zážitky můžeš se podívat nejen ty, ale i naši posluchači na webové stránky, kde nabízí širokou škálu všeho chuť. Tak je tady procházka s alpakami v Hluboké nad Vltavou. Oh, takový rodinný výlet pro malé i velké, při kterém vás budou provázet kamarádské alpaky, takže společně si užijete krásy přírody a výhled jako z pohádky.
1: Jo, tak to děkujeme strašně moc a myslím si, že dcera bude nadšená.
0: A vezmete babičku sebou, tatínka, dědečka, všechny a uděláte si krásný výlet.
1: Děkujeme moc.
0: Tak nám vydrž na telefonu, Péťu, ať taky víme, kam to poslat, no a volume doprava, protože song, který si vybrala, letí teď za tebou. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuji. Ahoj.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dnes bude převážně oblačno, místy se můžou objevit také dešťové přehánky, večer budou srážky ustávat. Odpolední teploty však nebudou nikterak vysoké, maxima na 20 stupních Celsia.
2: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: 3 minutky po 10. Jdeme roztáčet další kolo na narozeninové rulety. Dneska to jsou samé dárečky, vzhledem k tomu stejně jsou za půl roku Vánoce. Tak co, proč bychom si to neudělali dneska bohatší? Každopádně také stále na někoho z vás čekají hodinky v hodnotě 7,5 tisíc korun hit, který se vyplatí. Tohle ještě mnohem více tady pro vás máme, k tomu úžasná muzika Leony a Black Eyed Peas, Where is the Love? Právě teď.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: uličním stánku. A nebo třeba v zastavárně za pár korun, nebo nějaký pouťový prstýnek, kdo ví, tak utíkejte si je nechat ocenit. Jasně, budou se vám pekelně smát, ale možná se budete potom smát i vy, protože tuhle si paní v Anglii nechala ocenit prsten, který koupila na blešáku za 300 korun a zjistila, že nosí 30 let na ruce. A teď se podržte, skoro 20 milionů korun. Mě by normálně klepla pepka, jak se říká. 30 let si mohla ty peníze užívat a oni se jí válí na prstě, chápeš to?
1: Já bych to pak asi nechtěl ani nosit. Nevím, kam bych vlastně to umístil, asi do nějakého trezoru, do banky.
0: Ne, tak to bys si nechal zpeněžit, ne?
1: No já bych to teda takhle. Kdybych to mohl prodat, tak bych to samozřejmě střelil.
0: Jasně.
1: Koupil bych si dvě garáže v Praze a zbylo by mi na nákup ještě.
0: Co byste udělali vy s takovým balíkem peněz? Dejte vědět a my posíláme další skvělou muziku. Daft Punk, Pharrell Williams a nebo Miles Smith právě teď.

Williams, Leona, Philip, V, Hit Radio. Tomu říkám neděle jako šitá. A jdeme dělat radosti. Nikoli žádné starosti. Ze mě možná bude i básník. Se mi tady Filip směje. Každopádně, přátelé, kamarádi, 11:45. Pojďme zase vykouzlit úsměv na tváři někomu z vás, protože tady pro vás máme narozeninovou ruletu číslo 2. To znamená, že pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak volat můžete právě teď. 800 937 937, a je tam adrenalinový zážitek. Já bych se ho osobně bála, ale musí stát 100% za to. Takže volejte a já vám posílám Blink 182, Alvara Solera a taky See You a Give Me Love.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Soler Sofia. Taky narozeninová ruleta právě teď se bude roztáčet. Pro někoho z vás tady na Hitrádiu vládne dobrá nálada, což je naprosto skvělý. A my v tom chceme pokračovat. Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, tady Lucka.
0: Lucinko, odkud voláme, co děláme?
1: Voláme z Říkova a chystáme se na oběd.
0: A co bude dobrého?
1: To ještě nevíme, to bude překvapení.
0: Je, a obědy u babičky, pane bože, já bych si dala knedlo zelo vepřo, anebo řízek z kaší.
1: Ano, to by víc mohlo.
0: Tak si nechte chutnat, my si s Filipem chuť necháme tady zajít, budeme vám tiše, ale s takovou jako hezkou láskou, pokorou závidět. Každopádně, děkujem. Prozrať nám, kdo má ve tvém okolí narosky.
1: Přítel.
0: Přítel. Pátek, jak se jmenuje přítel?
1: Tomáš.
0: Tomáš, máš ho někde u sebe?
1: Mám.
0: Čau Tomáši.
2: Čau.
0: Jo, až takhle u sebe, čau. Jaký to je pocit dovolat se takhle na Hitrádio?
1: Je to super a my jsme se dovolali na podzim právě, když měla dcera narozeniny, tak jsem říkala, že to zkusím, protože přítel mi tenkrát zavolat nechtěl, já jsem měla taky narozeniny.
0: Teda Tome.
3: Tome, styď se, teď teda opravdu pět kliků za trest.
0: Pět kliků a 100 dřepů.
3: A bez oběda dneska.
0: A bez oběda, ten nám pošlete do Prahy.
1: Tak jsem říkala, že mu zkusím zavolat, ale že dárek si nechám.
0: Dobře, no to je otázka, jestli si necháš, protože já už vím, co tam je, tak jestli se nebojíš. Každopádně, pojďme ale k věci, my zahrajeme 3 hudební ukázky, takže ten datum je?
1: 12. června.
0: 12. června, jdeme na pravidla. Roztočíme ruletu za malý okamžik, kde budou 3 hudební ukázky s datumem narozenin 12. června. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat a společně ji pošleme, zahrajeme a možná dostaneš i nějaký nezapomenutelný dáreček. Jdeme na to?
1: Ano.
0: Upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, takže dobře pečlivě vybírej. Roztáčím kolo právě teď. And Roses, Don't Cry. Chceme nebo ne?
1: Jo, tak může být ano, prio.
0: Fakt? Takhle si Tomáš na první dobrou vybral sám.
1: Ano, takhle si vybral sám.
0: A to bylo, chceš? Tak jo. Miluju.
1: Ano.
0: No tak jo, tak teď máš ten správný okamžik, aby si svému milému, který tobě zavolat nechtěl, ty si zavolala, vyhrála, sdělila cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Tak já mu asi jenom popřeju hodně štěstí, zdraví a ať to s náma, ať má pevný nervy s náma, protože to s náma nemá jednoduchý s dcerou.
0: Jak to, že to nemá jednoduchý?
1: No, tak dvě ženský doma, další tři má vlastně mamku, ségru a nete, takže to nemá s náma.
0: A jak jste dlouho spolu?
1: 4 roky teďka to s tou.
0: No, tak to je krásný. Tak ať máte alespoň další 4x10 třeba. Jo?
1: Děkujeme.
0: No tak jo, tak samozřejmě Guns N' Roses posíláme za vámi a aby toho nebylo málo, tak samozřejmě máme tady partnera naší narozeninové rulety, firma na zážitky. A zeptám se, kdo z vás má rád adrenalin?
1: Píš asi Tom.
0: Tom?
1: Asi jo.
0: Už zažil někdy opravdové létání? Ne v letadle.
1: To asi nezažil. Ani v letadle.
0: Co taková, fakt ne jo. A co taková ta atmosféra opravdového létání? Užít si jedinečné plachtění vzduchem a nezapomenutelný pohled na krajinu. Protože tohle všechno vám splní tandemový paragliding.
1: Oh, hustý, tak to je super.
0: No? Takže se těšíme na fotky, na zážitek, že Tomáš se proletí, když teda ještě nebyl v letadle, tak rovnou bez letadla. A je to fakt nezapomenutelný zážitek. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat a Guns N' Roses posíláme za tebou. Měj se krásně.
1: Super, taky, mějte se.

Eva Farná, rozhodně si zajděte dneska nebo v úterý na její koncert, protože to bylo nádherný podle toho, co tady čteme, vidíme, jak jste si to užili a tak podobně, takže i za nás určitě doporučujeme, my se chystáme s Feldou v úterý. Každopádně pokračujeme dál Benson Boone, Avril Lavigne a taky hity na přání k vaření, takže si napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli z éteru Hit Rádia a připište k tomu, co dneska budete baštit. Hit Rádio.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: Tak dnes očekáváme hlavně zataženo, místy taky dešťové přehánky, no a největší maxima odpoledne 20 stupňů Celsia, přátelé.
2: Proč to říkáš jako nějaký
1: rapper? Protože jsme tady na sebe dělali prostě takovýhle povnutky, to bylo reperské počasí na
2: hitrádu. Řekni to hezky, že bude krásně a co nás čeká od druhé poloviny týdne, to budou
1: krásně,
2: tropy.
1: Krásně, dneska bude 20 stupňů, užijte si příjemné teploty, ale pozor, skutečně, jak říká Leonka tady, hlavně od čtvrtka kolem 30 stupňů Celsia a dokonce i 33 v sobotu.
3: Dneska nejsme v práci. Dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
2: Hezké dobré dopoledne. Hity na přání k vaření startují právě teď. Takže prosím vás, 777-937-777, pište právě teď, co chcete z éteru Hitrádia slyšet pro vás a hlavně, co dneska budete vařit, grilovat, péct, smažit, zadělávat labuchty. Ty bych si dala, sešodo, nejlépe, nebo smákem, mňam, plněný povidly. No nic, nechám si zajít chuť a vy nám napište a my se vám pokusíme všechny ty vaše hity zahrát. Teď už pokračujem, nezastavujem a vy pište.
3: Hit Radio Vysočina.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

k vaření. Pište si o ně právě teď 777-937-777, jako to udělala Petra. Ahoj Leonko, moc rádi vás posloucháme, dneska vaříme, co dům dá, ještě vůbec nevíme, co to bude, protože jsme teprve před chvilkou vstávali, ale prosím, zahraj nám jakoukoliv píseň od Michaela Jacksona, myslím si, že tím uděláš radost vícero posluchačům, ale hlavně pro mého Michala a taky malého Michálka. Díky, jste super. No tak to by bylo, abychom Jacksona nezahráli. Jasně, že zahrajeme. Co tohle? In the Closed. Skvělá pecka, tak si to užij.

Neskutečná pecka Michael Jackson v éteru Hit Rádia. Hity na přání k vaření pokračují dál, jdeme na vaše SMSky, pište si na 777937 777, ahoj, zdravím do rádia. Sklidila jsem při dešti na zahradě dětem jahůdky, plánovala jsem jahodové knedlíky, ale manžel chce guláš, tak za chvilku podávám s knedlíkem houskovým. Zdravíme vás ze zahrady, rádi vás posloucháme s dětma a František si přeje píseň Pedro, Pedro, zašlu fotku jahod. A opravdu nám tady od posluchačky přišla nádherná fotka jahod. Hned bychom se tady s Filipem zakousli, takže děkujeme i za fotky, no a samozřejmě Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Tohle dáme, ale až za 4 minutky z éteru Hit Rádia, tak rodinko, nechte si chutnat, no a

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hity na přání k vaření, minutka po půl dvanácté. Volat můžete právě teď na 800 937 937. Co vám hezkého zahrajeme? Vy nám řeknete, co dneska budete vařit, baštit, protože je neděle a takový ty klasický nedělní obědy jsou prostě nejlepší. Takže 800 937 937. Já se ptám, koho máme na telefonu.
1: Ahoj, jo, tady je Ríša.
0: Čau Ríšo, co vaříš dneska nebo baštíš?
1: Já nevařím, byl jsem na obědě u maminky.
0: No tak to je skvělý, a co maminka dělala?
1: No, svíčkovou.
0: To bych ti řekla mňam, ale já zrovna svíčkovou nejím, já jsem spíš taková gulášová a podobně. Ale jasně, klasický český jídlo svíčková, chápu, tak doufám, že jsi pochutnal, a co ti zahrajeme?
1: Samozřejmě, že jsem ti pochutnal, můžem třeba kabáty zahrát.
0: Kabáty, a kterou?
1: Báru.
0: Divou Báru, jo? No tak dáme Báru, a pro koho to bude?
1: No pro vaše rádio, pro maminku.
0: Ano.
1: Pro Barču, Toma a Adámka.
0: Ano.
1: Potom.
0: Vás je tam hodně,
1: pro Natku,
0: co?
1: Pro Natku a našeho Ondru.
0: No tak skvělý. Tak si to užij, Bára letí za váma a měj hezkou neděli. Ahoj.
1: Tak to díky, ahoj.
0: 777 937 777, pište si, co zahrajeme dál.

Posloucháte Hit Radio, hity na přání k vaření, 11 hodin 42 minutek, ještě docela Kelly Clarkson, Luis Capaldi a nebude chybět ani hříšný tanec, protože všechny babyny nebudou sedět v koutě. O to si napsala Lenka z Hradce Králové, tak já doufám, že uděláme radost a spousty z vás chtělo Luis Capaldiho, no i Kelly Clarkson, tak to by bylo, abychom vám to nezahráli, takže za chviličku jsme zpátky a připravte se. Že si spolu pořádně trsneme. U toho, co vaříte. A nebo možná už baštíte. Tak buďte s námi.

0: Jirko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na většině území dnes slunce budete hledat marně, bude totiž většinou zataženo místy, přijdou také nějaké ty dešťové přehánky, odpolední maxima na 20 stupních Celsia.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděší.
3: Teď už krásné odpoledne, 3 minutky popolední, nechte si chutnat, pokud právě baštíte svoje nedělní obědy. A co takhle jeden hit, jeden telefonát a jedna skvělá odměna. Stále tady máme a čeká na někoho z vás hit, který se vyplatí. Vy jste nominovali svůj oblíbený hit, tak poslouchejte ještě dobře Hit Radio. Do 13. hodiny někdo z vás ty hodinky v hodnotě 7,5 tisíc rozhodně dostane.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Otevřeme mapu a když svítí červená kolona na magistrále, tak to tak vypadá, že asi láska končí. A ne prvních 30 minut v autě je romantika. Minuta 31 už je regulérní stěhování. Vlastně jsme vytvořili nový druh takový diskriminace. Poštovní směrovací číslo. Já nevím, jak to máte vy. Myslím si, že vzdálenost nehraje roli a všechno je o těch dvou. Jak si to nastavíte, jak si to uděláte. Teď už další odpolední muzika.

0: The Sound of Silence, neděle odpoledne 14.6. A já cítím v kostech, že za chviličku uslyší někdo z vás hit, který se vyplatí. Měli jste nominovat svůj song, poslat k tomu nějaký vzkaz a jakmile zazní z éteru Hit Rádia s vaším vzkazem, tak někdo z vás dostane značkové hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíc korun. Tak dobře, pozorně poslouchejte, volume doprava, ať vám nic neunikne a za chviličku to bude.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Divoký Bill, Znamení. Jak tematicky trefný song, protože to je znamení i pro vás. Kdo jste si napsal o hit, který se vyplatí? Jojo. Jdeme na to, protože pro někoho z vás tady máme hodinky značky Garmin Bounce 2. Takže přátelé, pokud máte ve svém okolí ženu se jménem Gabriela Sládková, dejte jí hned echo, že právě teď zazní její píseň Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si a napsala nám Evička, nebo Gabriela nám napsala. Ahojky, chtěla bych vyhrát hodinky pro svého skoro 11-letého adoptovaného synka Samíka, protože za rok už bude muset jezdit sám autobusem do školy 20 km s přestupem, tak abych měla přehled, kde se pohybuje a nic se mu nestalo. A jinak jste skvělé rádio, poslouchám vás doma, v autě, v práci, prostě všude. Posluchačka Gábina, tak Gábinko, prosím tě, já doufám, že posloucháš právě teď, protože tvůj song Eva Farná Miraj, vzpomeneš si, hraje právě teď a ty nám musíš zavolat na 800 937 937 a pak už ty hodinky jsou doma.

Kids Laroi, Justin Bieber. A jak to tak vypadá? Tak bohužel se nám Gabriela nedovolala. Tímto teda vylosujeme někoho z vás dalšího, kdo si napsal vzkaz a píseň, kterou by rád slyšel z éteru Hit Rádia. Tak mám tady posluchače se jménem Petr Dvořák, hit Happy od Pharrella Williamse, a napsal: pozdrav pro všechny, kteří dnes předstírají, že pracují. Držte se, víkend byl krátký. Tak Péťo, Dvořáku, tvůj hit letí za tebou a ty volej na 800 937 937 právě teď.

0: Adams, Happy. Tak já jsem zvědavá, jestli to tentokrát vyšlo a jestli Peťu Dvořáka máme na telefonu. Halo, halo.
1: No, zdravím, zdravím.
0: Máme tam Peťu?
1: Ano.
0: No tak skvělý, Peťo, ty vyhráváš hodinky značky Garmin Bounce 2.
1: To je paráda, to jsem nečekal, mám velkou radu.
0: Jaký to je pocit takhle něco vyhrát z rádia?
1: Proto mu nějako nevěřím, celý to trošku tak lepu, je to paráda.
0: A co zrovna děláš, prosím tě, když jsi slyšel svůj song?
1: No právě jsme chtěli jít na procházku, ale říkali jsme, že zkusíme chvilku počkat a uvidíme, jestli bude štěstí na naší straně a nakonec se to ukázalo, vyšlo
0: a
1: to.
0: Ono to vyšlo, tak já mám obrovskou radost, gratulace veliká, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam tyhle skvělý hodinky Garmin Bounce 2 poslat. Měj se krásně a hezkou neděli.
1: Taky, mějte se pěkně.
0: Ahoj. Přátelé, takhle jednoduchý to je a nebojte, my zase pro vás tady něco vymyslíme, abychom vám dělali radost. Hit Radio Vysočina.

0: Posloucháte Hit Radio, 14.6. neděle odpoledne a náš společný čas se bohužel chýlí ke konci. Děkuju za veškerou vaši aktivitu, SMSky, telefonáty, rozdávali jsme vám dárečky, narozeninovou ruletu, hodinky v hodnotě 7,5 tisíc korun, tak rozhodně nezapomeňte zítra stávat i s naší snídaní šampionů, tam vás zase čeká oblíbená rychlá pětka. Teď už si užívejte odpoledního dne naplno, volno, relax, pohodička, dělejte to, co máte rádi a pokud možno, tak zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Byla s vámi Lea Děndější, mějte se krásně a slyšíme se zase brzy. Čau.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Hit Rádio. Hit Rádio.

Nejlepší dopravní servis na Vysočně. Na dálnici D1 na kilometru 109 na Prahu stojí ve stoupacím pruhu porouchané osobní auto. Kolona má skoro 2 kilometry. A mezi kilometr 91 a 89 na Brno pak probíhá u krajnice údržba zeleně. Pokud i vy máte nějakou informaci z dopravy, pošlete nám ji hlasovku na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Každý všední den totiž odměňujeme jednoho z vás.

0: mám se hezky, je neděle, proč nebýt v práci s tebou. Takže myslím, že pokud se nebudeme vzájemně rozesmívat, tak do té 17. hodiny to zvládneme na jedničku.
1: Určitě, určitě. To máš zdraví docela Vysočiny, přeje krásnou neděli a posílám na začátek pořádnou romantiku. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Tak si to moc užijte a užijte si taky samozřejmě tu neděli.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: co se děje na Vysočině.
1: Máme tu neděli 14. června, na Vysočině se to hemží akcemi a pokud nevíte, co podniknout, tak mám pro vás pár tipů, kam vyrazit. I dnes můžete zavítat na Evropskou volejbalovou ligu do hrácké multifunkční arény v Jihlavě a podpořit tak český tým, který od 16. hodin se hraje zápas proti Dánsku. A zvu vás taky na americký fotbal, který se hraje na hřišti na stoupách v Jihlavě a odkud na dnešek chystáme i živé vysílání. Vysočina Gladiators od 16. hodin vyzvou Nitro Nights. Další akce samozřejmě najdete i na našem webu hitradiovysočina.cz, tak tam klikněte a užijte si neděli.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90.

Kodaline nám rozzářili to nedělní odpoledne přesně v 1:30 a posloucháte Hit Radio Vysočina, s vámi je Tomáš. Krásné odpoledne všem. No a za chviličku budeme pokračovat v dalších hitech, nabídnu třeba Ray Daltona, Lost Frequencies nebo zpěvačku Laru Fabian. No a teďka nedávno na mě vykouklo na sociálních sítích jedno video z amerického San Francisca. Člověk si normálně objednal taxi, přijel auto a za volantem nikdo. No co mě překvapilo nejvíc, nikdo, kdo na tom videu okolo prošel, tak tomu nevěnoval žádnou pozornost. Prostě běžná věc, jako když si u nás zavoláte klasické taxi, přijede i normální řidič vlastně. A teď pozor, tahle technologie už pomaly míří i do Evropy a mezi zeměmi, kde se autonomní vozidla začnou testovat, je i Česko. Musím říct, že mě docela zajímá, kdy se něčím takovým poprvým svezu. No a ještě mě víc zajímá, kdy se třeba takové auto objeví už v hlavě, tak uvidíme. Protože jestli jsme si dřív představovali budoucnost jako létající auta, tak možná nakonec začne tím, že si objednáme taxi bez řidiče. Tak sváně, sedli byste do takového taxíku hned, nebo byste čekali, až se to takzvaně pořádně zajede?

13. hodina 54. minuta, vy nadále hladíte Hit Radio Vysočina, tohle byl profesor Green a taky Emily Sandé. Za chvilku 14. hodina a my opět dáme zprávy s naší Zuzkou Kuklovou, která nám mimo jiné řekne, že počet obyvatel Vysočiny se snížil v prvním čtvrtletí roku 2026. No ale taky se podíváme na silnice a nebo řekneme, jaké bude počasí. Do té doby samozřejmě stihneme ještě pár hitů, bude zpěvačka Daša a nebo taky teďka Sigma. Tak si užívejte neděli. I know.

0: jako? Zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dnešní obloha je na Vysočně oblačná nebo i skoro zatažená, místy sprchne. Teploměr nám ukazuje hodnoty od 18 do 21 stupňů. Od zítřka už půjdou postupně nahoru.
2: Hit Radio. Zuzce, děkujeme za zprávy a jdeme se vrhnout na další hity k té odpolední pohodě. Posíláme zpěvačku Adele, tak hezkou neděli.

Linkin Park a zpěvačka Adele otevřeli 14. hodinu, ve které vás zítra Rádia Vysočina zdraví Tomáš a přeje skvělou neděli 14. června. Dnes právě vrcholí víkend otevřených zahrad na Vysočině. Se veřejnosti otevřely desítky zajímavých míst, kam se člověk běžně jen tak nepodívá. Třeba v Sedlici na Pelhřimovsku můžete obdivovat zahradu plnou různých druhů růží, v Tuklekách, u Senožat zase experimentální vinohrad. Zajímavé zní třeba i zahrada symbolů v Jaroměřících na Rokytnou, kde jednotlivé rostliny nejsou jména významných osobností české historie, a pokud máte rádi místa s příběhem, otevřené jsou i terapeutické zahrady Havlíčkově Brodě nebo v Proseči u Pošné. Každopádně tohle je skvělá příležitost projít se mezi květinami, stromy a načerpat trochu té inspirace, a i když je třeba neděle a víkend se pomaly chýlí ke konci, za takovou procházku to

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Jste na vlně Hit Rádia Vysočina i ve 14 hodin 17 minut. Tohle byl Rudimental a Henderson na jejich Alibi. No a když se řekne alibi, většinou si člověk představí výmluvu nebo důkaz, že někde byl. Ale víte co, dneska odpoledne bych nějaký alibi docela rád měl. Alibi na to, že jsem třeba zřešil ničím sladkým po obědě. A možná bych i vymyslel alibi na to, proč nejít zítra do práce. Dneska prostě žádné alibi nepotřebujete, je to totiž neděle, tady neděle, tak si ji užívejte podle sebe. Hit Rádio Vysočina, proto pohodové od nedělní odpoledne pokračuje. S dalšími hity za chvilku uslyšíte.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.

Eva Drobná dospívala na Hit Rádiu Vysočina ve 14 hodin a 30 minut. Když se řekne nedělní večer, spoustě z nás se vybaví jedna věc. Pohodlně se usadit na gauč, dát si něco dobrého a sledovat třeba právě tu Superstar. A letos na podzim se tahle legendární show po několikáté leté pauze vrací na obrazovky. Televize Nova už potvrdila, že nová řada odstartuje právě na podzim a v poroty se objeví třeba Eva Farná, Pavel Habera, Jakub Prachař a nebo Colin. A víte, co mě na tom baví vlastně nejvíc? Že někde právě teď je třeba mezi vámi někdo z Vysočiny a čeká, až tahle show začne. A taky, že za pár měsíců tu dotyčnou nebo dotyčného může znát celé Česko a Slovensko. Zatím nevíme, jak přesně budou vypadat nedělní večery se Superstar letos na podzim, ale jedno je více než jisté. Tahle soutěž na minulosti představila spoustu skvělých zpěváků a zpěvaček a kdo ví, třeba se mezi nimi letos objeví i nový talent, třeba právě z Vysočiny. Co víme absolutně přesně, že za chvilku na Hit Rádiu Vysočina bude další blok skvělých hitů a začínáme

0: jistotu.
1: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
0: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
2: Spojte příjemné s příjemným. V City Parku Jihlava.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firma na zážitky
5: CZ.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Vysočina ve 14 hodin 52 minut, tohle byly One Republic. No a jestli v hlavě je nějaká ulice, která si o rekonstrukci už opravdu říkala, tak je to Evžina Rošického a teď to vypadá, že se konečně dočkáme. Od začátku týdne tam začaly práce na dokončení rekonstrukce a výsledkem by měla být širší, bezpečnější komunikace, nové chodníky, parkovací místa i veřejné osvětlení. Řidiči navíc ocení, že po úpravách už nebude problém s míjením aut nebo autobusu, což byla v minulosti jedna z největších komplikací. Tak pokud tudy pravidelně projíždíte, tak ještě chvilku vydržte, protože se zdá, že ulice Evžina Rošického konečně dostane podobu, kterou si zaslouží. No a ještě než přijde 15. hodina a s ní i Zuzka Kuklová a další zprávy, tak tady mám pro vás připravené dvě zpěvačky. Bude Sia, anebo teď hned Lady Gaga. Tak super poslech přeju.

0: Pěvačka Sia těsně před 15 hodinou na Hitrádiu Vysočina a já už tady mám naší Zuzku, tak začínáme dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 131,5 a 130 na Prahu probíhají práce na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. A mezi kilometry 162 a 157 také na Prahu probíhá u krajnice úprava zeleně. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz. Investování začala jsem s

0: 15 do 21 stupňů. Zítra bude od 19 do 22.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Krásnou neděli přeje Tomáš a otevírám náš playlist, ve kterém mohu na začátek hodiny nabídnout třeba Foster the People nebo Miley Cyrus. Tak užívejte neděli.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Zpěvačka Dido a její single Hear It Me na Hitrádiu Vysočina 3 minuty po čtvrt na 4. Musím říct, že tahle věc je jedna z těch věcí, které si rád poslechnu, a je to úplně jedno, jestli je rok 2001 nebo 2026. Některé hity prostě nestárnou a když se člověk zaposlouchá

0: teď třeba byli sami, tak o tohoto jsme tady my, Hit Radio Vysočina, kde vám za chvilku budeme hrát pestrý výběr. Dáme českou skupinu hodiny, Calvina Harrise, a nebo dorazí i zpěvačka Britney Spears. A tato celé doplní skvělou baladou Every Time. Užívejte víkendu a zůstaňte s námi. Hit Radio.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme,

14. hodina 32. minuta na Hit Rádiu vysečená zpěvačka Britney Spears a jí hit Every Time. No a Vyhlavě si o tomto víkendu hraje volejbal na opravdu vysoké úrovni. Horácká multifunkční arena hostí Evropskou volejbalovou ligu a dneškem tenhle sportovní svátek vrcholí. Česká reprezentace nastoupí od 16 hodin proti Dánsku a naši volejbalisté mají na co navazovat. V pátek před více než 3000 fanoušků porazili Bosnu a Hercegovinu. Jasně 3-0 na sety a do tabulky si připsali 3 důležité body. Skvělý výkon předvedl hlavní jihlavský rodák Patrik Indra, který zaznamenal 17 bodů a byl vyhlášen nejúžitečnějším hráčem utkání. Tak držíme palce, aby naši volejbalisté navázali na páteční vítězství. A pokud se do horácké areny chystáte, tak fanděte opravdu nahlas. Je totiž vidět, že ta vaše podpora opravdu pomáhá. No a jestli jste právě teďka na cestách po Vysočině nebo si jen užíváte nedělní odpoledne, posílám vám k tomu další porci hitů. Teď už posílám 90. klasiku Two Brothers on the Floor a jejich Dreams. Přeji krásnou neděli do celé Vysočiny. Dream.

hodin 54 minut na Hit Radio Vysočina, Denzel Pump It Up. No a už za pár minut to vypukne, společně s Márou Grande se přesuneme na hřiště na Stoupách v Jihlavě, odkud budeme živě vysílat přímo ze zápasu Vysočina Gladiators proti Nitra Knights. Čeká nás hodina plná amerického fotbalu, skvělé napínavé atmosféry a samozřejmě i zajímavých momentů, takže pokud nemůžete být přímo na stadionu, určitě zůstaňte s námi. Za malou chvilku začínáme, ale ještě předtím informační servis se Zuzkou Kuklovou a taky další hity. Tady už je Shakira.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, tohle je Avicii, za necelou minutu to máme 16. hodinu a já už předávám slovo naší Zuzce, která začne dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometr 91 a 92 na Brno stále probíhá u krajnice údržba zeleně, stejně jako mezi kilometry 162 a 157 na Prahu. Pokud i vy máte nějakou informaci z dopravy, pošlete nám ji hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Od pondělí do pátku totiž odměňujeme jednoho z vás.
2: Dobré zprávy z Jihlavy.
3: Do Jihlavy se o víkendech jezdí zase o něco pohodlněji. Od června město zrušilo sobotní platby za parkování. Ve fialovém a oranžovém parkovacím režimu se tak celý víkend nebo o svátcích může parkovat bez poplatku. Cílem je usnadnit cestu lidem, kteří jedou do Jihlavy za nákupy, službami, kulturou nebo na návštěvu příbuzných.

0: Zítra bude na Vysočině převažovat oblačno, během rána a dopoledne se mohou objevit drobnější přehánky. Odpoledne nás pak bude čekat postupně většinou polojasná obloha a teploty se dostanou na 19 až 22 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
3: Krásné odpoledne z Jihlavy ze stadionu Na Stoupách na celou Vysočinu, protože právě v tuto chvíli vás zdravíme z našeho mobilního studia, které je rozdělané, připravené přímo vedle té hlavní travnaté plochy, protože dneska americký fotbal, to je, oč tu tady běží, Vysočina Gladiators versus Nitra Knights a taky Charity Game. Mluvíme trošičku potichu, protože před opravdu pár sekundami hráči nastoupili na trávník, teď byly pokřiky, potlesky a teď už opravdu se jde hrát ten důležitý zápas toho celého dneška, protože on taky samozřejmě, ten zápas dnešní je důležitý v rámci celé tabulky. Dostaneme se k tomu. Teď vás zdravíme tady přímo z Jihlavy, klidně se zastavte, počasí drží a teď posíláme další hity.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, my vám přejeme krásné odpoledne nedělní na celou Vysočinu. Dneska živě z našeho mobilního studia vysíláme až do 17. hodiny ze stadionu na Stoupách v Jihlavě, protože právě tady je na programu americký fotbal. Vysočina Gladiators hostí slovenský tým, teď mi to úplně vypadlo, koho hostí, nicméně on nám to všechno řekne, ten nejpovolanější vedoucí Martin Kulha se mnou tady v živě v mobilním studiu. Já jsem úplně, Martine, vítej, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: My jsme tady přímo u Trávníku a já jsem úplně neskutečně plný emocí, protože tady se rozehrálo a hned jsme viděli touchdown, asi minutu na to.
1: Přesně tak, hned z prvního kick-off returnu vlastně jsme skórovali, takže zatím dobrý.
0: A prosím tě, tak pojď mi připomenout, proti komu hrajeme.
1: Hrajeme proti Nitra Knights,
0: ano?
1: Což je vlastně před dvouma rokama, to byl mistr český nebo československé ligy. Takže jeden z těch, řekněme, nejlepších týmů České ligy, takže určitě je na co koukat.
0: O co se dneska vlastně hraje vůbec?
1: Tak my...

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Obrovský kus cesty a neměl jsem ty zápasy proti ním rád, nebo nehrál jsem mi proti ním dobře a věřím, že to bude dneska vyrovnaný zápas až do poslední minuty.
3: Protože tomu moc nerozumím, kolik to je teď aktuálně, dá se to říct?
2: Aktuálně vedeme 7-0, Hoške. Ale Nitra je v útoku a už se přibližují naší endzóně, takže je možný, že vyrovnají.
3: Vidíte, tak jste měli čerstvé informace přímo ze stadionu na Stoupách z Vysočina Gladiator Stolik, vedoucí Martin Kulha. Martine, díky moc a fandíme.
2: Taky díky za pozvání.
3: A my posíláme další hity za chvilku s dalšími hosty.

0: Teplice, třeba sem za námi na stadion na Stoupách v Jihlavě, je tady taky skvělá kavárna, je tady vínečko, jak už jsem říkal, klobása, jsou tady dneska i americký auťáky.
1: Takže se tady dá vlastně ohřát mnoha způsoby, chceš říct.
0: Ano, ohřát mnoha způsoby.
1: Kromě sluníčka.
0: Kromě toho sluníčka, které nám chvilku svítí, chvilku nesvítí, ale někam to zaklepat neprší. A to je důležité.
1: Je to pravda.
0: No tak, jak jsme říkali, pokud ještě nemáte plány, zastavte se podívat na ten vrcholový americký fotbal, který se na Vysočině hraje. My fandíme dál a za chvilku s dalšími zajímavými hosty přímo tady z našeho mobilního studia.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
4: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
3: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
4: Café-gusto.cz.
5: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Kronoce.
6: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
7: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
8: Kapely Činasky. My máme rádi víru. Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štajny 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
7: Vysočina Fest.
8: Největší multižánrový festival našeho kraje.
7: A vy budete u toho.
8: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Ty nejlepší jahody na Vysočině.
11: To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, my vás opět zdravíme z našeho živého mobilního studia ze stadionu Na Stoupách v Jihlavě od Vysočina Gladiators, protože právě dnes tady probíhá poslední zápas domácí v rámci té základní části a celý ten zápas mimo jiné nese taky podtitul Charity Game. Ano, věnují se tady přímo podpoře hospice Mezi stromy, organizace, která každý den pomáhá lidem a jejich rodinám zvládat nejtěžší životní chvíle s důstojností, péčí a blízkostí druhých. Letošní motto zní jednoduše nebýt sám. Teď to chvilku přeruším, protože teď tady padnul asi další touchdown. Vidíte, i v tenhle důležitý okamžik, když tady chceme hovořit o vážných věcech, tak tady padají góly a připisují se body, to je velmi pěkné. Ale já už tady v našem mobilním studiu vítám přímo ředitelku hospice Mezi stromy. Je tady s námi Ludmila Novotná, hezký dobrý den.
1: Přeji pěkné odpoledne.
0: Právě paní Novotná stála u zrodu celého projektu a dlouhodobě se věnuje paliativní péči. Dnešní zápas, paní ředitelko, nese motto nebýt sám. Co pro vás tato dvě slova znamená?
1: Nebýt sám je pro nás hodně zásadní, protože když, tak jak už jste to řekl, pečujeme v hospici o ty lidi, kteří prožívají jednu z nejtěžších chvílí ve svých životech. A jedna z našich hodnot je, aby pacient, který u nás je a prožívá tento čas, aby nebyl sám. A to je něco, na co my hodně intenzivně dbáme při péči o naše pacienty.
0: Mnoho lidí si pod slovem hospic představí něco smutného. Co byste jim chtěla vysvětlit, případně vyvrátit?
1: No, s tím já se setkávám poměrně často, že se lidé představují, že hospic je takový jako temno a deprese a ponuro. Ale musím říct, že to je úplně naopak. Hospic je velmi veselo, živo a já říkám, že tím, že je ten čas tak krátký pro naše pacienty, tak život u nás je hodně intenzivní a žije se naplno. Přestože samozřejmě paralelně s tím jde i ten smutek z konce, z odcházení, z loučení. Ale jinak si myslím, že tak, jak je tady taková opravdu silná energie, tak i u nás je taková specifická a velmi vzácná energie právě s tou intenzitou života, který se u nás žije.
0: Já připomínám, že výtěžek právě z dnešního zápasu Vysočina Gladiators poputuje právě na hospic Mezi stromy. Poslední otázka, paní ředitelko, co byste chtěla právě vzkázat lidem, kteří dnes přišli fandit Gladiators a zároveň tedy podpořit tuto dobrou věc?
1: Já bych chtěla moc poděkovat za to, že na nás kluci si vzpomněli a myslí na nás a na to, že všechny etapy v životě jsou důležité, tak jako je důležité žít naplno a intenzivně, tak jak to tady vidíme, tak je potřeba naplno intenzivně se věnovat i těm, kteří už prostě jsou na konci své cesty. A myslím si, že propojit to je moc fajn, protože není třeba se ničeho obávat. Obojí patří k životu.
0: Tolik ředitelka hospice Mezi stromy, paní Ludmila Novotná. Moc děkujeme, že jste byla součástí našeho vysílání.
1: Mějte se hezky.
0: My pokračujeme dál, my fandíme, mezi tím opravdu jsme viděli touchdown, takže Vysočina Gladiators nad Nitrou Knights vedou aktuálně 13-0, pokud správně koukám na tu tabuli. No tak fandíme i nadále, vidíme krásný americký fotbal, spoustu emocí a za chvilku se hlásíme s dalšími hosty.

0: měli jsme bezpečnostní složky a dneska my jednou za rok se snažíme dělat takzvaný charitativní zápas, že spolupracujeme s nějakou organizací, která dělá něco zajímavého a snažíme se, teď se děje něco hrozně dobrýho na hřišti, vypadá pro nás.
1: Teď to vypadá na krásný sprint, Vysočina Gladiators sprintují přes celé hřiště až úplně na druhou stranu a běží sami, to znamená, pokud se nepletu, touchdown.
0: Je to tak?
1: Je to
0: asi
1: tak.
0: Ano, asi ano.
1: Ano, oslavy.
0: Výborně, tak to mám radost, abych se vrátil k tvojí otázce. Děláme charitativní zápas, snažíme se spolupracovat s nějakou organizací a letos je to hospic mezi stromy z Havlíčkova Brodu. Zaměstnance a celkově hospic dělá úžasnou práci pro lidi, který prostě mají nevyléčitelné nemoci a už jsou na sklonku života, ale ten hospic jim vytváří úžasný prostředí, ve kterém jak oni, tak rodina, tak můžou tyhle ty poslední chvíle nebýt sami, což je nakonec to motto celý té spolupráce, nebýt sami a nějak to zvládnout tu těžkou.
1: Pojďme ještě zrekapitulovat, dnes, když Vysočina Gladiators vyhrají, jakože našlápnu to mají velmi dobře, tak se stane vlastně co?
0: My máme docela úspěšnou sezónu, tohleto je devátý zápas základní části z 10 a prohráli jsme pouze jednou minulý týden ve Znojmě, takže momentálně hrajeme o to, abychom měli domácí semifinále, to je to nejklíčovější a to se stane, pokud vyhrajem a nebo pokud neprohrajem o více jak 7 bodů.
1: No a zatím to vypadá velmi, velmi
0: nadějně. Zatím to vypadá dobře, ale jsme ještě na začátku zápasu a může se stát ještě myslím, že 2 hoďky tady budeme.
1: Fandíme i nadále tolik z realizačního týmu Ondra Pavlus, moc díky, že jsi našel cestu sem k nám do studia.
0: My děkujeme, že nás sledujete.
1: No a my fandíme dál, byť teda se za mými zády tady vystřídali strany, to jak už jsem říkal, jsem trošku za blondýnu, ale už to snad neprokaučuju. Teď posíláme další hity.

0: obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
4: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
7: www.autoracek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
8: Vysočina.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Posloucháte i Rádio Vysočina, dnes naposledy vás zdravíme živě z našeho mobilního studia z Jihlavy z areálu na Stoupách od fotbalového stadionu Vysočina Gladiators. Dneska americký fotbal hraje tu první roli, dneska to tady sledujeme. Vysočina Gladiators hostí Nitra Knights, slovenský tým. 4 minuty do poločasu, to jsem tady vyzjistil, a Vysočina Gladiators aktuálně, tedy 15-6 vedou. Dneska Gladiators bojují o první místo po základní části a zároveň pomáhají těm, kteří to potřebují nejvíc. Ano, dneska Charity Game, takže i podporujeme dobrou věc. Tak pokud hledáte program ještě na dnešní odpoledne, tak právě se tady hraje a hrát se ještě nějaký ty 2 hodinky asi bude podle informací od pořadatelů, tak rozhodně ještě spousta příležitostí se sem zastavit. Skvělá klobása, skvělý kafe, zákusky, dětská zóna, krásný počasí a hlavně skvělý, úplně prvotřídní americký fotbal. Mari Grande se loučí ze studia mobilního Hitrádia Vysočina a budu se těšit zase příště, tak užívejte nedělního odpoledne. Ahoj!

0: Tak se zpátky ve studiu Hitrádia Vysočina a se mnou tady naposledy pro dnešek Zuzka, tak jdeme na to.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, opatrní, teď buďte na dálnici D1 na kilometru 126 na Brno, stojí u Krajnice odstavené osobní auto. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 200.

0: Duskovo, děkujeme za dnešní zprávy. Jak hodnotíš naší první spolupráci?
1: Nebylo to krásný, takový pestrý, barevný a doufám, že nebyla poslední ta spolupráce.
0: Já taky doufám, to mě těší. I ty jsi byla výtečná, děkujeme. Užívej zbytek neděle a zase někdy. Pa.
1: Mějte se krásně.
0: A my pokračujeme za chvilku dalšími hity. Čeká nás třeba Linkin Park nebo Katy Perry. Tak užívejte poslechu Hit Rádia Vysočina.

Tady na Hit Rádiu Vysočina těsně po 17. hodině. Super neděli přeje všem Tomáš Digrin. No a když se řekne Dukla Jihlava, spoustě lidí se vybaví dětství, první hokejový zápas ještě na starém zimáku, a nebo jména legend, na kterých vyrostly celé generace fanoušků. A letos má Dukla pořádný důvod k oslavě. Připomene si totiž 70 let své historie. No a vrchol k oslav přijde 13. listopadu v horácké multifunkční aréně v Jihlavě, kde se uskuteční velkolepý gala večer. Nebude to ale jen o hokeji, návštěvníky čeká multimediální show, živý symfonický orchestr, připomínka nejslavnějších momentů klubové historie i známí hosté. Doraz by měl třeba zpěvák Petr Kolář, herec Martin Dejdar nebo herečka Ivana Jirešová. Chybět nebudou ani legendy Dukly a speciální skladba složená přímo k 70. výročí klubu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Vysočina, 3:45. Dlouho jsem tuhle věc neslyšel. Lucia, taky její srdce, z jejich alba Dobrá kočka, která nemlsá. Tak já věřím, že při tom dnešním nedělním odpoledni jste si na něčem pořádně smlsli a jelikož se blíží večer, tak už určitě vy...

0: přemýšlíte, na čem si smlsnete u večeře. Tak já doufám, že to bude něco extra dobrého, když je ta neděle, a samozřejmě my pro vás budeme mít taky něco extra dobrého.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Come on, let's go.

Zpěvačka Dua Lipa jí Houdini v 17 hodin 31 minut v neděli 14. června roku 2026. No a my jsme minulý týden, nebo v minulém týdnu rozdali plné nádrže zdarma a věřím, že si je naši výherci pořádně užívají a užili třeba tento víkend. A co je na tom vlastně nejlepší, že další plné nádrže na své majitele teprve čekají. Stačí přitom málo, když se na cestách po Vysočině a všimnete si něčeho, co by měli vědět i ostatní řidiči, pošlete nám hlasovku na WhatsApp 725 44 38 37. Může to být třeba kolona, nehoda, uzavírka, práce na silnici, ale klidně i informace, že je někde provoz plynulý a bez komplikací. Ceníme si každé informace z provozu, čím víc očí a uší máme na silnicích Vysočiny, tím přesnější informace můžeme poskytnout ostatním řidičům. No a každý pracovní den vylosujeme jednoho z vás a ten získá plnou nádrž pohonných hmot zdarma. No a pokračujeme v muzice. Čeká nás skupina Poetika, taky její hit Blízko nebo R.E.M. už za chvilku na Hit Rádiu Vysočina.

0: turn to dust all that I adore.
1: Zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
0: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
4: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
4: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: aplikácie Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Lidé se při cestování s dětmi autem stále dopouštějí závažných chyb, používají nevyhovující autosedačky, děti poutají špatně a v některých případech vůbec. Problémem je také využívání starých autosedaček. Pokračuje Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
2: Všechno má svou životnost, to znamená, když si představíme v létě, kdy v autě je rázem 70-80 stupňů, v zimě necháváme autosedačky vymrznout do minusových hodnot, tak jsou to vlastně všechno věci, které unavují ten materiál, unavují ten plast, polystyren. A druhý problém, který sledujeme, tak je pořizování autosedaček z druhé ruky, protože pakliže by byla po dopravní nehodě, tak uvnitř mohlo dojít k nějakým mikrotrhlinám.
1: Česká armáda hlásí vysoký zájem o službu. Letošní náborový cíl 2250 mužů a žen už je splněný. Armáda podle velení směřuje k tomu, že letos získá až 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíc od profesionalizace. Náboru podle vojska pomáhají mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity. Fotbalisté Německa rozehrají mistrovství světa proti debutantovi a nejmenší zemi v historii šampionátu Kirasu. Zápas má začít v 7 večer našeho času. Do turnaje vstoupí i Nizozemsko, které se od 22 hodin utká s Japonskem. V 1 ráno pak začne zápas mezi pobřežím Slonoviny a Ekvádorem. O 3 hodiny později je naplánován start duelu Švédsko-Tunisko. A nakonec počasí. Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23.
3: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
2: Milé Česko, KFC.

0: teď jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
3: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
4: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
5: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz. Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
1: Ach jo. Kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Dotace z Fatre jsou zpět.
4: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
3: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
4: Ti, co sousedům staví novostavbu.
3: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. I don't like my mind right now.

Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Rádio Vysočina.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.